Dodoň vejde, Tomohlava sejde. Dodoň vejde, Tomohlava sejde. Dodoň vejde, Tomohlava sejde. Dodoň vejde, Tomohlava sejde.